0: Kde jsi tu? Otvori!
1: Čekajte na matám, vreteno!
0: Pozuri, bre! Slepiš nebo ve vrnike!
1: Obrode, evo odmah!